night. God is a DJ. Taneční zóna. Radio for you.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Rádio MB. Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kulturamb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

Tolik věcí stále ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod

0: Parka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Radio MB.

0: Zapni hlavu, zapni nás.
1: Check it out, check it out.

Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Rádio MB. Rytmus Mladá Boleslavská.
1: Mladá Boleslavská. Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo!

0: Rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti radíme

zvědavej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel.

0: pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Rádio MB.
6: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kulturamb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Na

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nádherný.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
7: www.cornell.cz. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy.

0: Vítkově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně. Get on my-

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to...

0: Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.
4: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

0: X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony.

0: Pražského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září Městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš.

0: A Boleslav bude mít nové multifunkční dopravní hřiště. Jak stavba začala, kdy bude dokončena a další podrobnosti nám řekl náměstek primátora Daniel Marek.
1: Začala dobře, my jsme vlastně byli hrozně rádi, že se to podařilo na potřetí vysoutěžit, že dvakrát to soutěžil Středočeský kraj, který je spoluinvestorem s městem a s nadačním fondem Škoda Auto. Dvakrát se mu to nepovedlo, tak jsme si to převzali na sebe, nám se to podařilo vysoutěžit za ještě menší peníze, než na to byly připravené. Koplo se, začalo se tak, jak jsme chtěli a přišli archeologové a v tuto chvíli už tam 2 měsíce máme archeologii, našli tam nějaké věci z doby bronzové, takže se nám to ne naší vinou, ale vinou našich, nebo v uvozovkách samozřejmě, vinou našich předků se nám to prodlužuje zatím o 2 měsíce, ale pořád my jsme v tom harmonogramu to měli nastavené, takže by ta samotná výstavba měla končit někdy v lednu, únoru příštího roku. Teď, když se to o ty 2 měsíce prodlouží, tak pořád ještě bychom ty jarní měsíce a vlastně tu sezónu toho dopravního hřiště jaro až podzim měli stihnout.
0: Takže nové hřiště a na nové poklady se můžeme těšit v Mladé Boleslavi.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav, sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na

0: Radio MB.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká se.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio MB. Za